0: Bačové, kukajce, babi idú z Brezovského jurmaku. Zošen Vížia, Zozdravec, Storisi, Skrivian a jaké ozajdane. Hej, aj handľar s koniami z Pečovský popred nich. Vykračuje, jak dajaký kakáš.
1: Bačo!

0: ľudze boské, spravodlivo, však slunko na poledňu, obid dzvonia, ach Bože, a doma drobné dzeci, kravy prišli z poľa, hadzi náš gravy, joj Sodom Gomora, a nás tu ďabli po košároch šmarajú, joj pozme domu, a tote bačové, keby nám cholem boli syra dali, ale skupe jak trest.
1: Babi, ša vy neznáte, že po Jane po bane, na košaru chudoba.
0: Hej, chudoba ba nie chcete dať.
2: Ach, ľudze boské, a kde moja zajdečka? Ach, bačové, majce rozum, dajce mi zajdečku. Mala som tam hazentráčky, čerkutečky, pišťalečky. Bačové, majce rozum, dajce mi ju. Však mám malé dzecko doma v kolíske.
3: Babo, však ty tu holoruť prišla. Jak si začula hudákov, ta tak drindajúci si tu pridrindala.
2: Ach, múka nebeská, že vás tu všetky zimná rosa nespali. Ja, že tu holoruč prišla. Ja, že zajdečku pod šatrom zochabila. Juj, však še tu duškom rúcim ožim odjídu.
1: Či še rúciš, či nerúciš, tam mi zajdu nevidzeli.
2: Ta vy nevidzeli. Ty vlachaľu, povíš abo nepovíš, že moja zajdečka. Bo si to te tvojo bure vlasy do čista odrapem. Povíš abo nepovíš, ty vražcu.
3: Nepovíc.
2: Ta vy nepovíce. Nie, nie, nie. Ta ja vám tu teraz všetko prekľajem. Že by vám paša na koreňu vyschla, že by še vám ovce popsuli, ikry potracili, že by ste mesto mlíka krev dojili, cukr vycukľagali, že by všadzi na vás poraženisko čekalo, že by ste v liece vyhoreli, v žime vybutneli a že by vás podrágala mala. Tak.
1: Ach, dopust, dopust, to ta baba nás do nej šťastia priniesie. Tu máš svoju zajdu, a zavri pisk, ty zlorečnico!
4: Nedovolím, nijak raz, len za vykupne. Same perše sa je musí zemlu zatancovať a tak zajdu dostane.
2: Ach, nestydnik, nehanebnik, ešte tancovať s ním pújdem, ale hybej nejme tu, nerúci ožim odjídu.
4: Hudáci, hore dvorom!

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Zvučka nás už prezradila, začína sa relácia Na kus reči a ja vám

0: Jedna žena.
1: Marinko, Marinko, idz ku njemu, nehaň vše. Však si ho da kedy chcela. Ach, ľudze, ku kajce pošla. A še mu na perši pritulila.
0: A frajír? Spritulenú starodávnu frajírku.